se za klandr před kuchařem chytře schoval. Ženu Sandru o tom vandru

0: koukni, jak je krásnej.
1: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí, jdeme za ním, dělej.
2: Takhle se třásla, takhle se třásla, na chleba dvě másla.
1: No, když tě tak slyším, měli to zpívat ty holky.
2: Ale já mám radši margarín.
0: Cože?

0: zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, aby sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky

0: Vraví, že ti mláděnec nechce prezradit, na čemu je polnočný kvet.
1: Tak je, jako vravíš, vládkyňa.
0: Půjdeš teda za ním po třetí raz. Naposledy. Slíbíš mu, že ho vetry odnesou rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je jako skalina okolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

0: Dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko. A to je všecko, všecko to je, všecko. No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
1: všecko.
0: Výborně a na ostro.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.